Rocker Gary Glitter byl odsouzen za šíření dětské pornografie. V takové situaci vyřadila mnoha rádia jeho skladby z vysílání, ne však Rádio Hey. Myslíme si prostě, že jeho úchylka nijak nesouvisí s kvalitou jeho hudby. Konec konců, kdybyste viděli ty fotky, myslíte si to taky.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si...

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time, rock for you.

0: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šikland!

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey. Aha.

0: nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šiklend!

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest Vraňany 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest Vraňany. Kýba Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Ať jsi mladej nebo starej, poslechni si Traktor na Hej, Hej, Hej.

0: si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hey.

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, on Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska slaví 60. narozeniny sám velký Miloš Dodo Doležal. Já mu přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, no a na jeho počest si dneska poslechneme album Z hůru přes oceán od Vitacit. Tak si to užijte.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

0: Marotovory je u konce, no a protože právě dneska slaví 60. Miloš Dodo Doležal, tak jsem vám pustil album Vzhůru přes oceán od Vitacit. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře, no a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.
1: Hej, hej! Radio Hej!

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli. Kýpa Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej. Jaká muzika se vám nejvíc líbila? A které kapely jste dostali až na samotný vrchol žebříčku? Tady je přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.

Zdar a síju návštěvníci a hlasující. Je tady další díl hitparády Rádia Hej. O jejímž pořadí rozhodujete jen vy svými hlasy. A nemyslete si, že si neprohlížím vaše hlasy a poznámky. Je vidět, komu fandíte, kam a jak daleko až vidíte a jak jste či nejste tolerantní. Já jsem Bastič, který to tady vše sesmolil dohromady a kterého jako mladého synečka vede vždy za ručičku ledabile volně pohozený konopný produkt Aldulin, kterého si rozhodně nenamažete na chleba. Pokud jste připraveni, nohy na stole, redko u popeláku a sklenka vychlazeného piva, můžeme se hitparádovat. Jen pro obraz a zvuk, svijanský más jsem si koupil v akci, protože zásilka nechodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi bědně.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Jirka Vasta, střelec v plné zbroji.
3: Dalibor Halamíček, dvoumetrový nestor rockové scény, sice se svou kapelou Moravius poklesl jako vyčerpaný pornoherec, ale stačí sprcha, otřepat se, utřít a jede se dál. Člověk, který neumí zašlápnout mravence, krmí slunečka sedmitečná a není schopen ani ukroutit hlavu klíštěti, se při hudbě promění v bestii a to přesto nejede vůbec vlak. A jeho paprsky se jako novinka stále drží mezi námi. Moravius Superbeams. We'll be right back.

Mít to vánoční text, tak se asi zlobit nebudu. Chlapci z Ficovy říše si říkají Brandis a drží se jako standarda na hradě Devín a stále žijí svůj sen. Sice nevím jaký, ale pokud nebude chlupatý a vlhký, pak se dá s tímto materiálem pracovat. Tentokrát postoupili o příčku výše.

0: pořádku.
1: O novince Turba bylo řečeno a napsáno skoro vše a já nemám, co bych dodal. A pokud se s nimi potkáte, tak je pozdravte, pochlubte se, že jste pro ně hlasovali, oni vám za to stejně nic nedají a nakonec je to všem jedno. Minule byli sedmí a přežili, dnes o jedno místo si polepšili.

0: kraj podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: A jdeme dál. Kapela, která velmi často měnila sestavu, se snad už ustálila. Snad. Historie je na místě bubeníka, protože není nikdo, kdo by Mojdu odvolal, ale už to tak vypadá, že tam, kam nastavili svou laťku na koncertech všeho druhu, tam budou muset doskočit, ať se jim to líbí nebo ne. Jejich pomalý pád v našem žebříčku ale neznamená, že by nudili nebo byli unavení či znavení. Oni jsou jen v jiném modu. My tomu říkáme, že s jídlem roste chuť, o čemž nás může přesvědčit bubeník a kapelník skupiny Bastard Mojmír Krochmalný. Čau.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Tak prosím tě pěkně, teď je to nezadržitelný pád, poněvadž máme tady před sebou páté místo a na něm je skupina Bastard a Cesta kolem světa. Zatím jste se krocanili na čelních příčkách, tak není to trošičku jakože setrvalý pád, nebo je to jenom už únava materiálu?
3: Těžko říct, nevím, který týden už tam jsme. Samozřejmě.
2: Zbytečně dlouho.
3: No a vidíš, tak prostě už nebudeme otravovat a necháme za další kapely, ať si zahlasujou.
2: Prosím tě, kdo je autorem této skladbičky?
3: Autorem této skladbičky je náš zpěvák Marian.
2: Teď nám skočil do hovoru, já jsem mu totiž zkoušel zavolat a on mi teď skočil do hovoru, jo, tak má smůlu, možná ho zavolám příště. Tak napsal to Marian, jo?
3: Ano, samozřejmě.
2: No a chystáte nějaké novinky další, nebo je to jenom teď momentálně po tom turné už takové odpočinkové?
3: Chystáme novinky, pracujeme na dalších věcech, takže se posluchači mají na to těšit.
2: Ty, ten Marian volá znovu, víš co? Já to polož to, já mu to zkusím zvednout, jestli by s tím něco udělá, jo, ten tvůj zpěvák, jo? Mojdo, měj se, čau, čau. A teď zkusíme tu druhou stránku věci. Halo. Ty, Mariane, víš o tom, že jsi v živém vysílání teď momentálně hit parády a já jsem ti volal jenom, že si se spolu spojíme. Teď jsem mluvil zrovna s Mojmírem a ty si ho zrušil. Ty jsi zrušil svého kapelníka. To ti je k smíchu? Ano, seš samozřejmě. Prosím tě, Mojmír právě řekl, že ty jsi autorem skladby Cesta kolem světa. Je to pravda?
3: Je to pravda.
2: A kde jsi přišel takové tancovačkové písnice z 80. let?
3: můj kamarád se rozhodl, jeden z těch dobrých kamarádů se rozhodl, že všechno prodá. Prodal barák, prodal chatu, koupil si Harley motorku za 1 000 000 korun, spalil babku a jel cestu kolem světa.
2: Tak to byla tvoje inspirace, ano, k té skladbě.
3: Protože doktor mu řekl, že za rok umře, že má rakovinu. Mm-hmm. Jak se vrátil, tak doktor mu řekl, že se spletli a že je zcela zdrav.
2: Ano, lékař je od slova lékat a nikoli léčit. Mariane, moc díky, jdeme na páté místo a Cesta kolem světa z skupina Bastard. Měj se krásně, ahoj. Čau, čau. Ahoj. Jeho musíte vypnout, poněvadž on bude kecat tak dlouho, že se vůbec ke skladbě nakonec vůbec nedostaneme. Takže to byli bubeník a zpívák skupiny Bastard v hitparádě Rádia Hej.

takový zajímavý, smutný příběh. Můj dá mi napsal, není moc spokojený s pátým místem, ale to není můj problém, to je jeho problém, jeho kapely. Na druhé straně si říkám v duchu, není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, že co si budeme nalhávat. No rozhodně to tak je a basta. Rd. Nyní je jasné, že celý panelák na Šumbarku má malé dožínky. Protože Láďa Tomy se svou chotí nadělali chlebíčky, šli od souseda k sousedům a všem připomínali, koho mají hlasovat, kam mají volit a tak podobně.

Basta. Tak, dámy a pánové, minule na chvostu, dnes na opačné straně. Slyšíte dobře. Na opačné straně třetí místo. S velkou parádou Fany Michalík, pěvecká ikona a rovný člověk, si napsal skladbu, kterou vlastně v podstatě nikam nepoleze, jen ženským podcukní, ale má i hlubší myšlenky, přestože čas ukáže, která cesta je lepší. Ale skladba se musí líbit jeho basákovi Tomášovi Deníčkovi, zatímco kytaristovi Vojtovi Prokešovi se líbí jen Vojta Prokeš sám. Ale zajímavou věc napsal Petr Majkrič. Neměl bych nadržovat nikomu, psal na Facebooku, ale spousta muzikantů v téhle hitparádě, s kterými jsem se bavil, tak jsme se shodli. Jeden z nejlepších hlasů dnešní doby je hold Fany. Spousta kapel, kterým bych rád dal hlas, mi dá za pravdu, že Fany v dnešní době opravdu předvádí v dobrém slova smyslu nehorázný výkon. Fany má můj hlas a ostatní můj potlesk. Myslím, že výstižné a řečeno vše. Já doufám, že taky, a jdeme za tou skladbičkou.

Fany a chci ti slíbit, pánové a dámy, je sezóna traktorů a na poli i na koncertním pódiu. Je čas odolávat náporu plechové kavalérie a bojme se hesla traktoristé sobě nebo traktoři nezhoří, protože jejich frontální útok na samotný vrchol opět nabral v uplynulém týdnu na razanci. Uvidíme, jak to s nimi bude dál.

0: rekapitulace hitparády.
1: Tak se pojďme podívat, co jsme dneska vlastně tady slyšeli. Nejprve to byly dvě novinky, Tania a Nostalgie, Alkohol máme dar. Na 10. místě Hardkolony a skladba UFO. Na místě 9. Panoptiko, Moulin Rouge. Místo 8. Moravius, Superbeams. Na místě 7. Brandis, Sen. 6. místo Turbo, Time of My Life. Na 5. místě Bastard, Cesta kolem světa. Na 4. místě LTB, Bestie s podtitulem Jack Rozpadovač. No a na místě třetím, Fany, chci ti slíbit. Druhé místo patřilo Traktoru a skladbice 5x5. Co na nás čeká, teď už asi víte.
2: Rocková hitparáda na rádiu Heavy.
3: Funus.
1: Poslední bitva vzplála, dejte se na odchod. Dobrá rada pro dvě skladby, které nenašly své příznivce a v podstatě jste je měli za hnusné. Soudě podle hlasů či spíše nehlasů. Prostě dvě papundeklové krabice na katafalku a v nich skladba Víc než slova Davida Kolera, kterému jste to nandali, to musím říct, a ve druhé je song Pod hladinou řeky formace Piráti 44, což mne mrzí víc než v případě kdysi výborného Kolera, ale to už je věc samozřejmě náhody, nebo věc názoru, těžko říci. Zvu vás na festival.
4: Hard Rock a Heavy Metal žije.
5: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
4: Vratimov Fest.
5: Na pódiu explodují. Na gauč vrátí.

0: šéf areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Tak a teď tady máme folklor naší danceparády v podání mladé a starého. Přiznám se, že mě sice skladba stále baví, ale prvotní šok už odezněl, ale v nedávné době jsem měl čas a možnost, ba i čest, hovořit s řadou zajímavých lidíček z branže a všichni do jednoho napříč spektrem se shodli, že toto jim dvěma skutečně vyšlo a jejich hlasy si sedly jak servaní hokejisté na trestnou lavici. Leona Šenková a Jarek Filgas, Nikdy se nedozvíš.

0: kraj podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Hej, rubáci, vyvolejme si mírové jednání, ale prosím vás, ne s každým a ne vždycky a ne za každou cenu, jo, to nemá smysl. O tom bych něco málo věděl, zůstaňte svý. Vše bylo řečeno, vše bylo zahráno a tak je čas se rozloučit. Hlasujte na webu nebo na fejsu. Podpořte své, nejen své miláčky, ale i skladby, které se vám skutečně líbí. Doporučuji vyčistit sluchovody a jít na to. Mezitím se dám do klidu i já a budu v očekávání výsledku příští týden. A stejně tak i patron hitparády Sir Madun El Kunopalda, kterého na dálku zdravím. Díky za spolúčast během tancparády i na funuse a teď už s Bohem a šáteček. Loučím se s představou, že svět sice neovlivním, ale pokusit se o to mohu. RTO a Hejbus přijíždí, Bastič naskakuje a v zápětí odjíždí, aby zase příště přijel. Tak čus, bus.

0: Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej.
2: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej. Přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.
3: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: někde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Schickland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na schickland.cz.

0: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full Time Rock For You.

Tak tedy hezký a příjemný večer. Hezký a příjemný večer, už jsme přepnutí, jak slyším. Máme tady sobotu a od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík, to znamená, že sobota, dneska sobotní rok on A. Než se dáme do soboty, tak by mohl být nějaký zajímavý odevírák. Týden nemusel by být dneska dlouhej. Zkusíme sonátu Arktiku, co vy na to? Tak dáme.

Tak se podíváme do toho kalendáře, teda pokusíme se, co nám tam vypadne. Dneska kalendář, co se událo tedy v dějinách muziky 22. srpna, tak dneska tady vidím rok 1917, považte. A to je John Lee Hooker, tak ho dáme, to je bluesman velký. Tak zkusíme něco pěknýho od něj. Třeba mám tady takovou nějakou zajímavou věc, třeba Shake Me Baby.

Tak to byl Johnny Lee Hooker, velký bluesman a velký umělec. A já tady mám dalšího jubilanta. Jinak narodil se, jak už jsem hlásil, 22. srpna roku 1917, což to je docela dlouho. Dalšího umělce už tady lovím z digitálních hlubin kalendáře a bude to, hned vám řeknu, bude to Ron Dante, ještě kousek, bude to Donna Jean, takže datum teď uslyšíte, protože je to děvče a budou to Grateful Deed. Tak si je dáme, no, Grateful Deed.

Tak, to bys měli Grateful Dead. Byla tam slyšet v duetu, jo? Jinak někdy i solově zpívala. Pak tady máme rok 45, to se 22. srpna narodil Ron Dante. To jsou Archies. Ty měli jednu docela hitovku velkou, tak já jim pustím.

Tak to byl Aršís a já tady vidím dál rok 48. 22. srpna se narodil David Marks. To jsou Beach Boys, považte.

A máme tady božskýho Elvise. 22. srpna 1956 Elvis začíná natáčet svůj první film, ten se jmenoval Love Me Tender, i stejnojmenná píseň tam je.

A pak tady máme rok 1950, já vám řeknu hned přesně, rok 1958, 22. srpna se narodil Jan Mitchell, to jsou By City Rolls, taky dáme, no.

58. rok se nám tady vyloup ještě jednou, takže 22. srpen, to se narodil Vernon Wright, to jsou Living Colors.

Tak to byl Living Color a často bývá v kalendáři přebítlsováno, jak jistě víte. Dneska není přebítlsováno, dneska je přeelvisováno v kalendáři docela. Jde o to, že 22. srpna v roce 1960 Elvis nahrál a vydal v Anglii píseň It's Now or Never. A to je známá věc, ale to totiž předělávka starýho italského fláku o Sole Mio. A tam byly nějaký problémy s autorskými právy a pak se to vyřešilo, tak to mohlo být i v Anglii.

Jinak je to hrozně starý tohle, jo. To už zpíval Ernie Cocaruso, to už je pytel kalendářů, kdy byla tohle píseň na světě. A 60. rok tady vidím ještě jednou, 22. srpna se narodil Jirka Růžek, to budou Vítkáči, asi jo, no. Big Beatový umění, není žádný dunění.

Tak, Big Beatový umění není žádný dunění, nebo žádný dunění není Big Beatový umění. A já tady mám rok 61, dokonce dvakrát. A 22. srpna se narodil Debbie Peterson, to jsou Bunkers, tady je Soul.

Jak jsem říkal, 61. ještě jednou, takže by to měl být, kdo? Ronald Oswell, to je Tears for Fears, narodil se 22. srpna, pochopitelně.

A jeden kousek se ještě vejde do kalendáře. V roce 1965, 22. srpna, před studiem, před televizním studiem Manchesteru, postávají 200 netrpělivých fanoušků, kteří se nakonec pokusí překonat ochranku a vniknout do objektu, kde právě natáčejí jejich hvězdy z kapely Rolling Stones. No, vidíte to.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Tak se podíváme na ty závodníky naše. Dneska je hlavní závod v sobotu. Dneska předved excelentní výkon, s velkým náskokem dorazil do cíle Libor Měchovický. Dává kabáty a pro Lenku.

takže zdravím Libora a je tady Slávik ze Spalovny, ten dá od Olympiku, jak vidím, když ti svítí zelená, tak zelená,

Tak to bychom měli zelenou, jinak píše Slávik ze spalovny. Zdravíme všechny od semaforu, co máme ve vsi, no. Dobrá věc, semafor. A pak je tady Vladěnka. Vladěnka bojovala statečně, no, ale vydalo to druhé místo. Tak zdravíme taťku, píše Vladěnka s holkama a posílá Proteus zrozený pro Big Beat.

Tak, všichni jsme se narodili pro Bigby, to je jasný. A pak tady máme Martu Mouku Hláka s vašimi, ten dává Sepulturu. Refuse, no tak dáme, no. Zřejmě tady bude asi trochu hlučno, doufám, že tu desku přehraju. To je ta opravená, co zlobila.

Sepultura je veselá kapela, to jako jo, to hrajou hezky kluci. Tak a Tatrovák, zdravý pracující třídu, to znamená, že budou Emo na Mart. A tak pracující třídu, poslouchejte, to je pro vás, pro všechny.

Tak to bychom měli a je tady Jerry, tak zdravíme Podještět. Jerry to vidí na Antrax. Dobrý den, teď prosím k nám Podještět tento song, konkrétně Antrax, The End. Tak bychom to mohli zkusit, co to provede.

Dobrý. Tak to máme. Je další věc odehranou. Míra a Iva. Míra a Iva to vidí na Deep South. Píše, zdravíme do studia. Zima nás vyhnala z podia v lodně do kuchyně. Tak prosíme zahrát. Tak dobrý, no. Zahrajeme do kuchyně a budou to Deep South. Když seš pekle, tak si v dobrý společnosti.

Tak, to bychom měli zajímavou kapelku. A teď vám tady zahraju. Vydržte mě chvíli. Míra a Iva, ty jsme měli. Martin dává Gamma Ray, tak jo, Jendo, tak nám zahrají od Pergolu. Popíme ze sousedy dobré pití a držíme vlnu. To je dobrý, tak držte vlnu, já vám k tomu zahraju a pozdravuju sousedy a abych nezapomněl, ty Gamma Ray.

pak tady vidím Horise, ten má rozeniny, tak všechno nejlepší. Dangar Six, Smetiště dějin. A já mám takový dojem, že to se jmenuje album, ale teď nevím, jestli se jmenuje skladba. Já teda nevím přesně, ale asi se netrefím, jo, protože tady ten název, my to taháme z diskového archivu, teď z cloudu, co máme tady, a tam je jenom album. Já to zkusím naslepo. Držte palce, aby to vyšlo. Uvidíme, co tam bude.

Tak to bychom měli Dangar Six, album Smetiště dějin, ale stejnou jinou skladbu, já jsem se díval i do katalogu Suprafonu, tam nemůžu najít, no ale snad jsem aspoň udělal radost. Pak tady mám Petra a Andrejku, Jižní Plzeňsko, Arakain, Růže pro Argemon. Prosím o zahrání této písničky pro Ondru, Míšu a Mikču, Andrejku k tomuto pohodovému grilovacímu podvečeru. Tak zkusíme, no, Růže pro Argemon. Tady by to mělo být.

Pak je tady pan Brzda nám napsal a nazdar Jendo, každý rok, když jsme nedovolené v zahraničí, tak si necháváme pustit muziku na přání, už 10 let lezeme po skalách. Tak jo, když lezete po těch skalách, co je to? Alkohol, život je krátkej. To nám vyjde do 9. snad. Ale. To je chyba, která se stává v našem studiu jednou za 10 let. Za 20. Jak je to správně? Člověk se přešahne někdy, že jo?

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem.
3: A máme tady Mišoše, našeho stálého posluchače. Mišoš to vidí na Judas. Dude, tak dáme, zdravíme, posíláme.

Tak a Kuba dává pro jochy, co jsou v tom Rakousku na tý dovolený, tak co bychom mohli dát? On dává, Kuba tedy, Caju Gotta Still Chandy. To bude problém, protože my Caju bych neobhájil dneska. Jo? V rokovom večeru. Jo? To je mimo dostřel našeho rádia. Při vší úctě k mistrovi teda. To bych si nedovolil jinak, jo? Ale uvidíme, no, tak co bychom vybrali za pěknou muziku. Zkusíme třeba nějaký svěží rokec, dejme tomu od Zeppelinu, a když se jim to jistě bude líbit. Tak jdem na to.

Jinak ten Kája Zlatý Slavík, on nechá se ve čtvrtek, ve Starých deskách to ještě jde, no, ale jako v sobotu to by bylo, nevím, no, to by asi nesedlo. Ferry dává spalovače chlastu pro všechny děti, pro všechny, co je jim skoro 20. Tak jo, tak dáme spalovače.

Pak tady vidím Jeníčka. Jeníčka, posluchače teda. A ten píše, že Olympik, Jenty a tma. To je tuším z Alba dávno, mám takový dojem. Proskalní lesce na dovolený v Rakousku, vidíte dneska těch hor tady. Tak to dáme, no. Lezení zdar, nebo jak mají. Rybáři mají pozdrav Petru zdar, a horolezci nevím, to musím se poučit někde.

Jen ty Atmas, Alba, Olympiku, dávno. A máme tady Vildu. Vilda píše, jen dozahraj mi Lemiho k dobrému rumu a doutníku. Všem, kdo mají tuhle kapelu rádi, díky. Tak jo, tak zahrajeme Lemiho. Lemi musí být. To o tom žádná.

A dobrý k doutníku a dobrýmu rumu, nebo k rumu a dobrýmu doutníku. Vhodná skladba, si myslím, k tomuhle. A Alča píše, že prosíme o zahrání písničky pro skvělou partu a super lidi. Je to oslava narozenin, takže oslavenci nebo oslavenkyni, všechno nejlepší. Bude to Ozzy, I want you.

A kde nám píše? Píše nám Paďour z Bukovan. Zdravím tě do studia, píše Paďour. Já taky zdravím do Bukovan, Paďoura. A vypadá to na kapelu Interritus. Interritus, to je dobrá grupa. Dobře vybral Paďour.

Tak, tady jsme měli Ineritus a teď bude Los Aracainos budou, teda Aracaine. Košická garážová společnost to vidí. Košice, pozor, jo, to je u Tábora, to jsou jiní Košice. Takže Košická garážová společnost to vidí na rám křivek zrcadel od Aracainu. Tak dáme, no, zdravíme společnost Košickou a garážovou.

Rám křivej zrcadel a rakajní k tomu dokonce, vidíte to, no. A teď co bychom přihodili dalšího. Jo, už to tady vidím, mi to tady vyskočilo, Láda Bengoš z Kutlířů píše. Čau, Jendo, zahraj nám prosím něco od Rezoťáků, děkujeme sousedům za večeři na grilu a teď držíme vlnu a užíváme si hezký večer. Tak si užívejte hezký večer, já vám k tomu vyberu nějaký Red Hoti solidní.

0: Tak to vy jste měli Red Hot Chili Peppers.
1: Do košické společnosti garážový, alespoň si... Ne, do kutlířů, sorry. Košická garážová společnost byla před chvilkou. A teď tady vidím Pivana. Pivan píše, že by rád, jo, zdraví do studia i do etéru, děkujeme, že by rád Rollins Band Illumination.

Láďa píše, jo. Co nám píše? Jo, ahoj do studia. Už za týden mám 60, tak nějaký život a budič by to chtělo, díky. 60, to je mladý kluk normálně. Mě když bylo 60, to co ani. Jo. Jo. Jednou se mě někdo ptal, jestli jsem byl na vojně, jo. A já jsem mu řekl, že v té době, jestli mám vojenskou knížku někde na úřadě, a tak jsem jim řekl, že v té době Žižka vojenské knížky nedával.

Dobrý, Pinker Judas, dobrý životobudič a teď nějakou víc spávku tam musím dát, aby ne to vyšlo na 10. Už musím zapnout své počtářské schopnosti. Kolik máme? 57 minut, 40 vteřin, no zkusím to tam nějak pořešit. Dám kapelku, která se jmenuje Art of Dying. Tím to vyplníme, aby jsme mohli odhoukat 10.

0: Dobrý, protože dávám vyspávku, protože následující přání už by sám nevešlo do desátky.
1: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Tak tady máme rodina z Frýdku Mísku a Lučiny dává traktor. Dneska jsme tady neměli ještě traktor. Koukám, dneska nebyl ani Vašek, ten vždycky bývá hned z kraje. Kde si dojel závod dneska, že jo? To jsi měl defekt nebo něco takového. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky na přání k narozeninám pro Jiříka a Věrku, od Pavlíka, Aničky, Marušky a Dana. A Marušky, Dana a vnoučat. Marušky, Danečka, Mijušky a Beníska. Přejeme všechno nejlepší a máme vás rádi.

to, když nám říkali každýmu jednou vlak dojede do cíle.

Tak, teď bych tady měl Renču, dneska tady mám občas, taky jsou tady, ještě se mi opakujou IP adresy, ale dneska není taková krize, jo, někdy to bývá třeba uprostřed prázdnin, to je, ono je, já nevím, 10:30, jedenáctý, ale ještě 30 lidí ve frontě, ale dneska poměrně jde, takže Renča dává UFO, Belladonu, a za chvíli budeme mít pro Terku a Beldu, budeme mít nějakou vkusnou píseň a taky do kotelny budeme mít tady hezkou záležitost. Tak jo, takže co to bude? Belladona. Tak posíláme.

Jak jsem říkal, Terka a Belda. Terka a Belda tam mají Dickinsona, Blue Dickinsona tady mají, z alba. Zase jsem vytáhl tady z Almary naší kouzelný. S deskama jsem vytáhl album, který se jmenuje Chemical Wedding. To je velmi dobrý album. Já z něj hrozně rád hraju. Tak zdravím. Zdravím Terku a Beldu. A co bude za píseň? Alchemist, no pochopitelně, to je fakt dobrý.

Teď mám chvilku, protože budu hledat píseň na přání a jeden z posluchačů mi taky připomněl, že včera byl ten srpen ještě tam budem, že aby se měli zahrát, taky vzpomenout, že ono tak, já to taky pamatuju, byla to středa dokonce, můžu říct, jo, který den to byl v týdnu v té době, něco zahrát od Kydala. Bratříčka znáte, stejnojmený album taky, ale to jste slyšeli mnohokrát. Já bych udělal něco jiného, význam písně je stejný. A když odešel Karel do exilu, tak první desku, kterou tam natočil po Bratříčkovi, byly Maškary. Tak z toho jsem vybral takovou taky zajímavou věc, která vykresluje tu dobu. Tak přiložte ucho.

0: Tak to byl Karel Kryl a já tady mám Moniku z Kotelny. Monika z Kotelny by ráda slyšela grupu, kterou má oblíbenou taky, takže zahrajeme Lord of the Lost. Lord of the Lost, tak dáme, no, tuhle tu kapelu. Tak zdraví Moniku v Kotelně, už jí začne brzy topná sezóna, podzim se blíží. Tak pustíme píseň.
1: If I could sing one

Tak zdravím ještě jednou Moniku a teď se na to podíváme, snad to všechno dohrajeme. Jáchym píše Alkohol v Bumbáru. To je píseň Bumbáru od Alkoholu. A tak se do toho dáme, no. V Bumbáru. Kde to mám? Tadyhle, ano. No, viděli jste to? To je hrozný, co... Občas se netrefím, jo? Tak ještě jednou, milí posluchači. Vydržte mi chvilku. Tak teď by to mělo zaručeně vyjít, jo? Jdem na to.

Tak, milí posluchači, už se doufám slyšíme. Vypadli jsme na chvilinku, nevím, proč někde jsme ztratili data po cestě. Tak už jsme tady znova, takže to můžu v pohodě domluvit. A máme tady... Vydržte, ještě musím zjistit, co mi tady hraje, jo? To je důležitá poučka. Takže já na to doufám přijdu. To se stane, jo? To je dost...

příjemná záležitost. Vydrž to ještě chvilku, jo? Musím na to přijít. To je vždycky taková záhadná záležitost a pracuju na tom, jo? Vydržte chvíli. Tak a máme to. Přišli jsme na to, kde co hraje, jo, protože je to dost složitý. Tak jdem na to přání. Byli to Hammerfall, píše kdo? Píše Ferda, že když hraju do toho Rakouska, tak bych mohl zahrát taky i k ním. Tak zahraju rád, jsou to Hammerfall, při kterých jsme teda vypadli, jo? Takže už by jsem to tam měl mít. Za pochodu to je jo, to je prostě za pochodu sranda to dává dohromady. Tak jo, takže linka nám běží, vidím to i na monitoru, takže zdravíme a posílám teda ty Hammerfall Hearts of Fire. Je to tady.

Tak, milí posluchači, já tady mám takový dilema, který teda musím vyřešit. Je to docela zajímavý. Do J30 to je jasný, to budou Led Zeppelin, jak teda chce Vence S, nejkrásnější vesnice nad Sázavou. A bude to pro kámoše Libora. A pak je tady Dáša a Pavel z Valdeku, že by rádi Vargu Mariana Šeherezádu. Tady bude problém ten, že Šeherezáda je, tuším, z alba Divergence nebo Konvergence, teď nevím, ale každopádně je to dvojvinyl velký a ta Šeherezáda má 21 minut. A to dneska nedáme, kdybychom se rozkrájeli. No, že bych to neměl. Ale já zkusím, jestli to stihnu najít během těch cepelínů, tak zkusím, mám tady vinylový single s Mariánem Vargou, kde jsou bachovský variace, jmenuje se to doslova Homáž a Johann Sebastian Bach. To by se mohlo líbit, to je 6 a něco, to by jsme dali. Jo? Nahledě k tomu, že Varga byl vždycky a je pořád strašně dobrý, tak já teda odpálím ty 2.30 teď pro Vencu z nejkrásnější vesnice nad Sázavou a kámoše Libora, Ramble On, Led Zeppelin.

Tak to byly Led Zeppelin, Rumble One, dáme teda pro Dášu a Pavla z Valdeku. Našel jsem single, chtěl jsem to, bylo to jen tak, je to vinilový single ze 70. let od Pantonu a je to dobrý, jo. Jinak tu Šeherezádu nevím, jo, je to za jedno dlouhý moc pro rádio. A za druhý je to po posluchačské stránce, je to šílený nářez, jo, a ne všichni by to strávili. Ale je to dobrý, no, já mám jak divergenci, tak konvergenci v obě alba, jo, jsou to dvou vinily, není problém to zahrát. Takže máme tady bachovský variace od Mariana Vargy, tak si to dáme, tak si to užijte, takový hezký jako i třešnička na dortu dnešního večera.

Dobrý, no, někdy, kdyby byl čas, tak bychom tu Šeherezádu dali. Ono se to jmenuje Svita tisíce jedný noci a ta Šeherezáda je součástí té svity. Ale jak říkám, je to jedna strana vinilu velkýho. A to by bylo asi na posluchače moc. No, uvidíme někdy třeba, jo. Neslibuju to, ale... A ještě jedno přání se tady vylouplo a je to Zub. Zdravíme Zuba. Zub píše, že by šel, jestli by šel teda, jestli by byl možný Kius, Green Machine. Pro všechny, kteří moc dlouho pařili a teď musí makat v noci. Tak to dáme a já se rozloučím, poděkuju vám za přízeň. Budu se těšit, kdy zítra, co máme neděli, mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Tak jo, tak tedy posluchači, milí, mějte hezký zbytek soboty, jo, sobota je vždycky hezká, to je pravda, a mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, to je důležitá poučka, držet vlnu, jo.

0: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Radio Hej. Zůstaň s námi a bude ti hej. Hey!

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.